0: ci capitoli. Mec, vidi kaše pečlivo u formu.
1: Na modrebne bi zlate slunce plane vzvela se k vorsku všemu od věku. Přemocno úní ze síle nákane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně opojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný strapuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

ani dnes nesmrtelní pocit, bezpečný před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny věkovité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy je slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou a...

0: Utrapi všechny.
1: Ten padlení páře
0: mizí.
2: Nebo hledu.
0: To už mě čeká na ti štěstina.
2: Nebo hledu.
0: Hajdeš mi z náruč, padni.
2: Nebo hledu.
0: Hajdeš.

0: stari kranové, byli byte hlupí, abyste vyzvolili takovým profesorům.
1: Šťastnou dobrou noc.

0: ei sem sacristan, sem domšik osvanu, me bidlo sem.
1: Ejsa, poltaj kolego ve, vače drouček.
0: Eblepci, hala fanček, luf suho, a česky.

0: Michel, si do Čech, právě od. Právě od.
1: Arči, Matěj, jak o nás Česiek mluví v cizí zemi. Abych pravdu děl,

0: nisem utrpljen, jak i věčný úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
1: Pleklo tvůj zakrvá.